0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během dvou týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou navenek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřní světě ty kořeny jdou hlouběji a hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But then if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře sorbe, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be my

0: much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep, deep, deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádana, všechny mantry, všechny kriy, ty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ášramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapený ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
1: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
0: 11 o'clock in the night.
1: V 11 hodin v noci.
0: And guess what happens later?
1: A jestli uhodnete, co se stalo později?
0: We buy 20 ice cream.
1: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
0: And Uma Puriji and everyone, Swamiji, no, diabetes not good.
1: A všichni Uma Puriji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
0: But I think that inner child was there.
1: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
0: He ate his ice cream and my ice cream also.
1: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
0: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
1: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
0: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
1: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
0: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
1: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
0: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible? We doubt ourselves and we doubt him.
1: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
0: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
1: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
0: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
1: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
0: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
1: Jediné, co mu může pomoci, je naše láska a oddanost.
0: Yogis, Mahapurushes, they help others. They don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
1: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
0: And then I
1: oni
0: love
1: dělají
0: it.
1: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
0: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
1: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
0: If he wants, it takes him 1 millisecond to be again okay.
1: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
0: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
1: Ne, ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
0: He's happy.
1: Je šťastný.
0: You see it, you know, before he was still trying to go and work this and we do this and we do this even without talking, but now he's just
1: Předtím, i když nemluvil, tak se snažil.

0: chtěl chodit, pomáhat, pracovat a teď už je v klidu.
1: And don't think that he doesn't know what we are doing.
0: Nemyslím si, že by nevěděl, co děláme.
1: He's sitting there and watching all of us and saying, this is what I taught you, huh?
0: Sedí a pozoruje a říká si, aha, tak tohle je to, co jsem vás učil.
1: So don't worry, that essence of Gurudev, that what are you doing here, go work, is still there.
0: Nebojte se, ta esence, podstata Gurudeva, co to děláš, jdi a pracuj, to je tady pořád.
1: Just in different form.
0: Jenom v jiném podobě.
1: He might not say it verbally, but he just might get up and go to his room and go in bed and sleep, which is indication for you to go out of his room and work.
0: Nemusí to možná říkat, ale on se jen zvedne a jde si odpočinout a to je pro vás znamení, že máte jít a pracovat.
1: Or he will eat so slow nowadays and you're sitting and sounding out. That's another indication that I am taking my time. That doesn't mean you take your time, go.
0: A nebo jí tak pomaličku a to je taky náznak toho, já mám na to čas, ale co ty tady, na co ty máš čas, jdi a pracuj.
1: This is him testing us, this is him seeing his work flourish, it's him seeing what we do with his work and what we do with his vision.
0: To je ta doba, kdy máme ukázat, co my si počneme s tou jeho vizí, co my si počneme s tou prací, kterou nám dal.
1: He planted the seed.
0: On zasadil to semínko.
1: He watered it.
0: On ho zaléval.
1: He grew it.
0: On ho pěstoval.
1: Now it just needs some trimming and cutting and shaping.
0: A teď potřebuje trošičku jenom vytvarovat, ostříhat.
1: The watering part has been done.
0: Ta fáze to zalévání už je hotová.
1: Now it's just for us to maintain that garden.
0: A na nás je, abychom to udrželi dál, abychom to dál rozvíjeli.
1: Many years I was thinking South India very good temperature.
0: Mnoho let jsem si myslel, jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
1: I even found a place.
0: Našel jsem si i místo.
1: Now this year I realized that no sense in building anything new. We have so much, if we can take care of what we have, that is good enough.
0: A já jsem, teďka mi došlo, že nepotřebuji budovat nic nového. Máme toho tolik, že stačí dobře se starat o to, co máme.
1: Gurudev created this in such a large aspect with such a big vision that to maintain it and just to take care of it, not even grow it, just take care of it as it is, that is also a hard job.
0: Gurudev všechno vybudoval tak velkolepé, s tak velkou vizí, že jenom to udržet, ne ani to rozvíjet, ale jenom to udržet a dobře se o to starat, to je velká práce.
1: Yes, with the blessings of Gurudev and with them flowing through me, that's a different thing, but to uphold and hold this, I need all of you.
0: A jedna věc je, že to požehnání Gurudeva plyne i skrze mě, ale k té práci potřebuju všechny z vás.
1: But then many of you say, but we are old and this, and you need to find your generation. Yes, my generation doesn't know anything like me. You all were working with Swamiji, you all know how he was, and that's why I need you to continue with me to help this grow, not find new generation and you all what?
0: A vy říkáte, my už jsme ta stará generace, už, ty už si najdi novou generaci, pokračuj s novou generací, ale vy jste ta generace, která jste zažili Swamijiho a jeho práci a já vás potřebuju. Vy jste ti, kdo na tom bude pokračovat. Ti mladí ještě nic nevědí.
1: For sure the new generation will shine, but it will shine when you all train them, when you all give them time, when you all explain them, when you help them grow.
0: Ta nová generace zazáří, určitě zazáří, ale zazáří, když vy je budete trénovat, když vy jim ukážete, když vy jim pomůžete růst.
1: We can't rely all that, okay, this, that. We need to rely on each other, we need to be strong as a community.
0: Nemůžeme spoléhat na druhé, musíme spoléhat na sebe navzájem. Musíme být silní jako komunita.
1: And if we take care and water and flourish this community, then the community will take care of its individual being. So we take care of each other.
0: A když se budeme starat o tu naši komunitu, o naše společenství, budeme ji zalévat, pěstovat, tak potom ta komunita, to společenství je postará o každého z nás. Potřebujeme se starat navzájem jeden o druhého.
1: Not individually running in all individual places, trying to run the show solo, no, it's a union, yoga, it's yoga in daily life. Yoga means union, union means us. So we need to stick together and work together, not run a individual game.
0: Ne každý si hrá tu svoji vlastní hru, ale yoga je sjednocení, yoga je jednota, a tak musíme pracovat v jednotě, ne dbát jen tu svou hru.
1: Ashram does not work with one person.
0: Ashram nefunguje jenom díky jednomu člověku.
1: Ashram needs administration, ashram needs kitchen, ashram needs
0: kuchyň,
1: workers, ashram needs so many different things.
0: Tolik a tolik různých pracovníků, tolik věcí potřebuje.
1: And ashrams work on volunteer service, works on karma yoga, works on and seva.
0: Ashram funguje na dobrovolné práci, na karma yoze, na sevě, službě.
1: And if there is no harmony and peace, then these four or five people will fight with each other so much that none of them will be able to live in that ashram.
0: A když tam není harmonie, když tam není soulad, tak ti 4-5 lidí nebudou schopni ani zůstat v tom ashramu.
1: We all work on our inner peace, but outside we are fighting like crazy, then what's the sense of that inner peace?
0: Pokud pracujeme na svém vnitřním míru a navenek spolu bojujeme, tak k čemu vám ten vnitřní mír je?
1: If we don't have that capability to control our emotions, to control our anger, to control our animosity, and we say yes, Ram, Ram, Ram, Ram, then that bad words which come out makes that effect of spirituality back to zero.
0: Pokud nejsme schopni ovládat to svoje nepřátelství, ten svůj hněv, a říkáme jenom rám, rám, tak potom ale ta špatná slova, která říkáme, vymažou všechno to naše vnitřní úsilí.
1: It's not like we are having to explain someone else. It's the same family, the same father, the same teachings, the same way of living, the same path which we are progressing. Then what is the communication gap in between?
0: Není to nic složitého, je to jako v rodině, je to jako vztahy mezi otcem, matkou. Proč je tam ten blok v té komunikaci?
1: It's not that Vienna is different and Czech is different and Slovenia is different and this is different. No, it is yoga in daily life. It's the same family in all countries.
0: Není to tak, že ve Vídni je to jinak, v Čechách je to jinak, ve Slovensku je to jinak. Ne, jsme jedna velká yoga v denním životě, jako velká rodina, všude stejně.
1: And don't come to ashrams because of I'm there or because of some guest speaker is there. Come to ashrams because it is your homes and you care about those places.
0: Nechoďte do ashramu jenom když já jsem tam nebo nějaký jiný host tam přednáší. Choďte do ashramu, protože je to váš domov, protože vám na něm záleží.
1: Gurudev was coming often. I also now try to come often, but that does not mean that you still don't go to ashrams. Ashrams come weekly, monthly, not only your individual centers. Go to other centers, help them out, organize programs together.
0: Nechoďte do ashramu, já vím, že Gurudev jezdil sem často a já se snažím přijít často, ale to neznamená, že jinak chodit nebudete. Choďte do ashramu každý týden, každý měsíc, vždycky, nejenom na svůj program, ale pomáhejte si, jezděte i na jiné programy, i do jiných ashramů, spolupracujte, pořádejte ty programy společně.
1: Like for example, now we have satsang in next Friday in Vienna.
0: Například teď příští pátek budeme mít satsang ve Vídni.
1: How is community helping each other?
0: Jak ta komunita si navzájem pomáhá?
1: That you paid for seminar here in Strilki?
0: Vy jste zaplatili seminář tady ve Střílkách.
1: So we don't charge you anything in Vienna when you come.
0: Tak vás nebudeme chtít, abyste znova platili něco, když přijedete do Vídně.
1: Why? Because that's how we care about each other in a community. That's how we take care. Ashrams should help each other. Not always put everything on you guys.
0: Protože takhle ty ashramy si mě navzájem pomáhat, podporovat se, starat se o tu komunitu, nenechávat to jen na vás.
1: But the point is that you guys are the ashram.
0: Ale je to tak, že vy jste ten ashram.
1: So these all interests or ideas or way of functioning is created by us.
0: Všechny ty nápady, všechno to, jak to funguje, to vychází z nás.
1: How will we be okay that okay this is satsang in Vienna, that's also my ashram, I will also go there. This is satsang in God knows where, Slovenia, it's my ashram, I will go there. It's not about who is the speaker, it's not about what is going to be happening, it's just about the community and about each other, how we care about each other.
0: Není to tak, tohle není, tohle se mě netýká, to je ve Vídni, tak by to být nemělo. Ať je to ve Vídni, ať je to ve Slovensku, je to náš satsang, jdeme tam, podpoříme to.
1: I understand that once a year we have summer seminars and we all come together, that is a different thing, but even if there is no seminar, you are passing by, You have 20 minutes. Pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do? Just some type of interaction. That person will be happy. You made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years alone in the ashram. You go and say hi to her.
0: A tak je samozřejmě něco jiného. Jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde se všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte ultáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: You're going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes, there's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovinsku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete, je to jako když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and life that there is no language barrier.
0: A co je v jeho životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody, a když ten člověk, když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way, try to be there for each other, and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: Ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyana vairagya siddhyartham bhiksham dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwarah bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada shatrubuddhir vinashaya deepajyotir namostute deepajyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Haver Brahma Agno Brahmana Hutam Brahme Vatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.

0: आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ऑल माय डियर सिस्टर ब्रदर्स,
1: všechny moje drahé sestry a bratři,
0: good evening,
1: dobrý večer.
0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 miles.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace.
1: Mír.
0: And bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many, many people send a message, and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga in their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte, tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy a že ještě než přišel Šiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will in that is not only for human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many, many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže pochopit?
0: That becomes to go to the Brahman, tak highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and Patan.
1: Uthan a Patan.
0: When we come on peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: A jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back on the rock.
1: anebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše.
0: In which life it will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když above. Nahoru.
0: That is the Shiva.
1: Tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in a cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold this soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána, prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prána.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prána.
1: A naše duše je v práně.
0: And so how we have got Shiva has given us about yoga.
1: Takže everything. Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that time.

0: Did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Šivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human's body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru, anebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now this three from nostrils.
1: Takže tyhle tři přes nosní dírky.
0: The left nostril.
1: Levá nosní dírka.
0: And right nostril.
1: Pravá.
0: And the through the whole all this that goes changing between.
1: A ty se vlastně takhle křižují v těle.
0: This is a science which is a rare people can understand.
1: A to je věda, které málo kdo rozumí.
0: And have to practice.
1: A je potřeba ji praktikovat.
0: Many people they are practicing only 1 week or 1 month or they others they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then call the Swar Yoga.
1: Takže tyto nádí, o tom mluvíme jako Swar Yoga.
0: And Swar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So, when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourself, which nostril is flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak tou bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida, Pingala, this both nostrils.
1: Protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách.
0: And they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is unblocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: Or right nostril blocking and the left cross. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale více prány proudí jednou z těch nosních dírek.
0: And that we have to understand which nostril is flowing.
1: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce

0: jenom tím, že si zhluboka vydechnou, tak poznají, kterou z těch nosních dírek, která je, kterou to hodí víc.
1: How should we know?
0: A jak to teda poznat?
1: So best is on our hand.
0: Nejlepší je to na ruce.
1: Here on this side.
0: Tady na hřbetu ruky.
1: And we shall exhale.
0: Takže vydechneme.
1: And breath out with both nostrils.
0: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
1: And find out where the more breath is coming out.
0: Zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
1: Now for example myself.
0: A já třeba teďkon.
1: Coming from the right nostril, very strong.
0: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
1: If someone has flu.
0: A když má třeba někdo chřipku.
1: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
0: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
1: So this nostril is going on now for me.
0: Takže mě teďkon proudí víc
1: pravá. And it will go about half hour.
0: A bude to tak asi půl hodiny.
1: Or less.
0: Nebo méně.
1: Or more.
0: Nebo víc.
1: And so if we want to change the nerve systems how the breath is going.
0: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
1: So for example.
0: Tak například.
1: If you want that flowing left nostril now.
0: Tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
1: But it is right side is my nostril flowing.
0: Ale teď mám víc to proudí pravou.
1: Very strong.
0: Teď je to silné v pravé.
1: But I want to go to the left nostril.
0: Ale chci jít Ida. Do Idy, do levé.
1: Ida do Pingala.
0: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
1: So if I want to open my left nostril.
0: Tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku.
1: Then we should take little cloth.
0: Tak bychom si měli vzít kus látky.
1: Or our one hand under the armpit.
0: A nebo si dát ruku do ramení jamky.
1: So
0: pod rameno.
1: We take this some cloth and put it in our
0: a nebo kus látky a dáme si to do podpaždí.
1: And wait for a while.
0: A chvilku počkáme.
1: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
0: A automaticky, když si to dáme pod, do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
1: So this is the one should know everyone. It's very easy, very good how to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left.
0: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat, ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
1: Those who want to make the Swar Yoga.
0: A kdo chce se věnovat Swar Yoga?
1: Swar Yoga, so it is like this, when we want to drink water.
0: Je to tak, že když chceme se napít vody.
1: Then we should go through the left nostril.
0: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
1: And when we are eating, we go to the right nostril.
0: A když jíme, tak pravou.
1: Those who are practicing this.
0: A ti, kteří tohle cvičí.
1: Swar Yoga.
0: Cvičí Swar Yogu.
1: It's very easy for them.
0: Tak pro ně je to snadné.
1: But for others not.
0: Ale pro ostatní ne.
1: We have to learn about 1 month. Or 2 months or 3 months.
0: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
1: Then it is said also.
0: A pak se také říká.
1: That when we are sleeping.
0: Že když spíme.
1: So it is said that we should let it flow our nostril right one.
0: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
1: But someone said no. There's a heart.

0: heart is left side.
1: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
0: And we are suppressing.
1: A že již vlastně ležíme na levém.
0: No. Heart is not suppressed like this.
1: Levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
0: So when we sleep on left side.
1: Čili když spíme na levé straně.
0: Then this is like is awakened.
1: Tak se probouzí.
0: So this all there is very nice books there are Svari Yoga.
1: A jsou o tom krásné knihy o svarioze.
0: Because we are all learning about physical in our body.
1: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech v těle.
0: So this is pranayama.
1: A to je pranayama.
0: So then if you know how is flowing left or the right.
1: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou.
0: But we said okay, now we will practice pranayam.
1: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
0: Then mostly we should begin with left nostril.
1: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
0: And in that way the right nostril.
1: A tak potom ta pravá.
0: Gently from our thumb.
1: Tu si jemně palcem.
0: We close the right.
1: Uzavřeme tu pravou nosní dírku.
0: Nostril, yeah. Now the right side is coming more breath.
1: A teď pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
0: And so these two fingers.
1: Takže ty dva prsty.
0: The index finger.
1: Ukazovák.
0: And middle finger.
1: A prostředník.
0: These two should come to the our above the nostril the nose little above the nose.
1: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem na středě mezi obočí.
0: So it is said the right one.
1: Takže říká se, že ta pravá,
0: which has Surya Nadi,
1: které odpovídá Surya Nadi,
0: and left side is the, we call the Moon Nadi.
1: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
0: So this we have to take, so we have to get more concentration towards the left nostril, and that is long finger.
1: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
0: It is said that mostly when somebody gets some problems and the stroke.
1: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce.
0: And that's because from the left nostril.
1: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
0: So one is half not can move.
1: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
0: But that will slowly again comes back.
1: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
0: And also that when we go to the doctors, I'm not a doctor, please.
1: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
0: But when a doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
1: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
0: So how is the blood flowing here?
1: Jak tam proudí krev?
0: And so if it is very good, they will say yes, you will not have the what we call the paralysis. Yeah.
1: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou, bude to dobré, nebudete
0: so nehybný. It will again come back.
1: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
0: But when other one, right one.
1: Ale když je to ta pravá strana.
0: If they have some the a stock.
1: Pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí.
0: It will be too hard.
1: Tak to bude těžké.
0: And it is said can be died.
1: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
0: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.

0: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
1: Through this pranayam, which we long we can do many things.
0: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
1: If we can control.
0: Tak pokud to dokážeme řídit.
1: Both our nostrils.
0: Obě nosní dírky.
1: Ida pingala.
0: Idu i pingalu.
1: Then we can expand more our life.
0: Tak si můžeme prodloužit život.
1: So this is that science of the yoga.
0: Takže ta yoga.
1: The yoga is a science of the humans.
0: Yoga je vlastně vědou o člověku.
1: And one should not say, I will do this and that and cook. No, no. Be silent. Be calm. That's like this.
0: A neměli bychom říkat, udělám to a tohle, měli bychom jít v klidu a potichu.
1: So this is Ida, Pingala and Sushumna.
0: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
1: You have your book, one very beautiful yoga in daily life book.
0: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
1: And also beautiful book, the what is one about the chakras.
0: A taky tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly
1: člověka. What is the name of that?
0: Hidden powers in humans.
1: Hidden powers in human.
0: Skryté síly v člověku.
1: That's beautiful. You should go and read this.
0: To je krásná, měli byste si ji přečíst.
1: So that's why yoga in daily life book which you have.
0: A proto ta kniha Yoga v denním životě, kterou máte.
1: It's very sciencely having this book.
0: Tak je velice vědecky sestavená.
1: And of course there are many other yogis.
0: A je samozřejmě mnoho dalších.
1: Many swamiji,
0: yoginů, svámiů.
1: The yogas, swamis.
0: Různých jogových svámiů.
1: Sannyasis.
0: Sannyasinů.
1: They have this all.
0: Ti mají
1: science.
0: Taky tu všechnu tu vědu.
1: From many many years.
0: Už mnoho mnoho let.
1: And of course from them we all getting this all material.
0: A od nich také ty materiály máme.
1: So don't think that I have done.
0: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
1: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
0: Já jsem jenom vybral to nejlepší a dal to do těch svých knih.
1: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
0: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu. A
1: it is the Shiva he brought that.
0: Já jsem to dal dohromady.
1: The Shiva have brought then yoga.
0: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
1: And that about 85 prad madamam the practice the postures.
0: A vlastně on cvičil 85 pozic.
1: Then after many many.
0: A potom vzniklo mnoho dalších.
1: So in that this pranayam.
0: A v tom je také pranayama.
1: And in, if you do the pranayam, then first we should learn the svar yoga.
0: A pokud byste ji cvičili, tak byste se nejdřív měli naučit svar jogu.
1: It will come.
0: Přijde to.
1: In our yoga and daily life.
0: I v Josef denním životě.
1: Around the world, many, many countries.
0: Po celém světě, v mnoha zemích.
1: And very good yoga teachers, máme, yoga in daily life.
0: Máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě.
1: And it will go whole, expanding in the whole world.
0: A rozšíří se to do celého světa.
1: Of course, there are many, many also very good swamis, yogis, and they know very good also, and they are giving very good.
0: A samozřejmě mnoho dalších sannyasinů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.
1: So it is not that only this one or that one.
0: Není to tak, že by byl jenom ten nebo ten.
1: It's different.
0: To je něco jiného.
1: But finally, again.
0: Ale nakonec,
1: because at the end we don't know what to do.
0: Ale nakonec vlastně nevíme, co máme dělat.
1: We did all.
0: Dělali jsme všechno.
1: But now what?
0: Ale co teď?
1: Then it comes.

0: only prayer.
1: Tak pak už přichází jen modlitba. Mantra.
0: And prayers.
1: A modlitby.
0: So what we yesterday begin to give from our Sadhguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
1: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Jiho Mahaprabhujimu.
0: Om Sri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Jsem v tvém úkrytu.
0: I am in your shelter.
1: Jsem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan, Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě, na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichariye. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than do, oh my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Guru.

0: आप है नित्य चेतन निरकारी। फर्दर
1: डालें,
0: आप पापी अनेकों आगे उबारिया, द पापीज मीन्स many many who did many problems in this,
1: to znamená ti, kteří udělali mnoho problémů sin a hříchů,
0: who have so many sin,
1: kdo má tolik hříchů,
0: aneko many many
1: mnoho,
0: age ubariya hai o gurudev,
1: o gurudev
0: you liberate them also,
1: i ty osvobodíš,
0: ab meri bari hai o gurudev is my time.
1: O Gurudeve, je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. O my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudeve, buď prosím ke
0: mercy,
1: mě,
0: merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai. I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo. Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja. We are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal karo, aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanandji, Holy Guruji said,
1: Holy Guruji Madhavananji řekl,
0: aapke, so kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavananji said to Holy Guruji,
1: jsem tvůj, Madhavananji řekl Mahaprabhujimu,
0: charan kamal balihari hai in your holy feet,
1: u tvých svatých,
0: like a flower, kamal,
1: u tvých svatých nohou, jako u květu,
0: balihari hai, I give you to your, in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ k tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavanandji, aapke charan kamal balihari hai.

0: then the highest is the Bhagavan Ganesha.
1: Tak potom nejvyšší je Bhagavan Ganesha.
0: So we have to always first we should say salutation to Bhagavan Ganesha.
1: Tak jako první bychom měli pozdravit Bhagavana Ganeshu.
0: And so you know that all, even the Shiva, before Shiva should be worshipped Ganesha.
1: A vy víte, že ještě před Shivou by měl být uctíván Ganesha.
0: And you know all very much.
1: A všichni to dobře víte.
0: Therefore, the Ganeshji.
1: A proto Ganeshji.
0: And he is very humble, very kind, very good.
1: Je velice pokorný, hodný a laskavý.
0: And Ganesha doesn't be angry and not making separate.
1: A nikdy se nezlobí a neodděluje.
0: It is everything holds holy space and the whole names of the gods, our earth,
1: celý vesmír, všechna boží jména, naše země,
0: in this all Ganeshji,
1: tak tam všude je Ganeshji.
0: Therefore we said,
1: a proto říkáme,
0: anything we do new,
1: že ať už děláme cokoliv nového,
0: make your house,
1: stavíme dům,
0: then what we make a foundation,
1: když děláme, děláme základy,
0: the earth breaking,
1: položení základního kamene,
0: and that earth breaking is the one of the very greatest,
1: a to je jeden z nejdůležitějších obřadů.
0: Without that nothing can be.
1: Bez toho nic nemůže fungovat.
0: And so we are saying when we go to the Shiv Purana.
1: A tak říkáme, když v Shiv Puranách.
0: And in the Shiv Puranas.
1: Viděli jsme Shiv Purány a tam.
0: They said that the whole earth.
1: Tam říkali, že celá země.
0: And whole earth is calling.
1: Celá země volá.
0: I am mother.
1: Já jsem matka.
0: I am the mother earth.
1: Já jsem matka země.
0: And I am holding everything.
1: A vše držím.
0: And so whatever we are doing.
1: A cokoliv tedy děláme,
0: we should say to Ganesh.
1: Tak bychom měli říct Ganeshovi.
0: And that's why I said always.
1: A proto vždycky také říkám.
0: First, when we wake up, we said I am human.
1: Jako první, když se probudíme, tak si říct jsem člověk.
0: And second, the Holy Mother Earth.
1: A druhý je svatá matka země.
0: Mother, may I step on you?
1: Matko, dovol mi, abych se na tebe postavil.
0: Etc.
1: A podobně.
0: Also, when we are making some the farmers.
1: A podobně i farmáři.
0: And on which day, what time, they should make the working to make some crops.
1: Tak je důležité, v jaký den budou dělat práce pro to, aby měli úrodu.
0: Also here in Europe, you know, many people know this.
1: A i tady v Evropě víte, že mnoho lidí to zná.
0: And mostly they are people telling first that when they want to have a tree for Christmas tree.
1: A když třeba lidé chtějí tady stromek na Vánoce,
0: And people have in the house or in the, on the door.
1: A lidé ho pak mají u dveří nebo uvnitř v domě.
0: And then all seeds goes dry.
1: A to jehličí pak uschne.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: But the farmers, they know.
1: Ale farmáři ty vědí.
0: Not a bit many people in the big cities.
1: Lidé ve městě to zas tak moc dobře neví.
0: And on the new moon.
1: Že když je nov.
0: First or the second new moon.
1: První nebo druhý.
0: So during the, that time is a very little tiny this moon.
1: Tak v té době je ten srpeček měsíce jenom tenoučký.
0: It is like round.
1: A je to takové kolo, kulatý.
0: And that is going more and more becoming the full moon.
1: A postupně se naplňuje až do úplňku.
0: So if we do something.
1: Takže když něco děláme.
0: Making our crops.
1: Třeba úrodu sklízíme.
0: Or our fruits.
1: Nebo ovoce.
0: Or that is one of the best thing.
1: Tak je to jedna z nejlepších.
0: So many farmers said.
1: Času. A mnoho farmářů pak říká.
0: Some was telling in the in Austria.
1: Někdo v Rakousku to říkal.
0: And the Austrian farmers in river and in mountains.
1: A byli to nějací rolníci rakouští z hor.
0: And they said that they have kept these Christmas trees.
1: A říkal, že si uchovali ten vánoční strom.
0: For many years they have this.
1: Mnoho let už to schovávají.
0: But the seeds does not the needles or the leaves will not go down.
1: A ty a přesto ty jehlice nespadnou, neopadají.
0: And the same thing is how it will grow good and there will be not so many other creatures will attack to the your forest.
1: A podobně to má vliv i na to, že stromy rostou zdravě a nenapadají je škůdci.
0: Similarly, they know the when will be the rain will come.
1: A podobně vědí i kdy přijde déšť.
0: And which time the coming.
1: A v kolik hodin přijde.
0: That's very important one.
1: To je také důležité.
0: Well, in some countries, or what we call the rainforest.
1: A v některých zemích je něco, čemu se říká dešťové pralesy.
0: That is all the times.
1: A tam je samozřejmě prší furt.
0: So there are different countries, different.
1: Takže jsou různé země s různými podmínkami.
0: So in that. After we call, when we sit up on our bed, morning when we get up.
1: A pak si říkáme, že když si sedneme na posteli, když se ráno vstává.
0: Then I said always that I'm human.
1: Tak to poruču, abyste si řekli, já jsem člověk.
0: Our eyes are open now.
1: Už máme otevřené oči v tu chvíli.
0: So we see the holy photos, pictures, Gurudevs or any.
1: Vidíme nějaké svaté obrázky Gurudeva nebo někoho jiného.
0: Someone have Christians, someone have Jesus, some have this, some have Brahma, Vishnu, etc.
1: Někdo má Ježíše, někdo Brahmu, Vishnu a tak dále.
0: And after that,
1: a potom,
0: we said Mother Earth.
1: Řekneme,
0: can
1: matko,
0: I step on you?
1: Matko země, mohu na tebe stoupnout.
0: That time the Mother Earth she is awakening.
1: A v tu chvíli se matka země probouzí.
0: And she takes care of the child.
1: A stará se o své dítě.
0: And this earth said,
1: a ta země pak řekne,
0: my child.
1: Moje dítě.
0: You can step on me.
1: Můžeš na mě stoupnout.
0: I will control, I will protect you.
1: Budu tě chránit.
0: Mother is greatest.
1: Matka je největší.
0: And therefore, but mother has to be a mother.
1: A matka musí být matka.
0: The children will be till the last life.
1: Až do konce života budou děti dětmi.
0: She will be blessings and giving love all children, doesn't matter girls or the boys.
1: A až do posledního života bude dávat požehnání těm dětem, ať už je to chlapec nebo děvče.
0: One day one grandmother said,
1: jednou řekla jedna babička,
0: and she was age of 85.
1: Bylo jí 85 let.
0: Or 90.
1: Nebo možná 90.
0: And she was a grandmother.
1: A už byla babička.
0: So her son was in other village.
1: A její syn žil v jiné vesnici.
0: Or other, yeah, other village or other city.
1: Nebo v jiném městě.
0: And mother is in other little village where she's there.
1: A ta matka je v jiné vesnici.
0: So one her mother's son who's already he have the children.
1: A ten její syn, který už má své vlastní děti.
0: So merchant who was in some city.
1: Byl obchodník v nějakém městě.
0: He was every day or every 3-4 days he was calling mother and how are you and so and she also.
1: Každý den a nebo každé 3-4 dny volal mamince a ptal si, jestli je všechno v pořádku, a ona mu taky volala.
0: So one day he came to that village.
1: A on jednoho dne přišel do té vesnice.
0: And his mother was there and she was hugging his child.
1: A jeho maminka tam byla, obejmula ho.
0: And his son said,
1: obejmula jeho dítě a pak byl západ slunce.
0: Mother, what can I do for you?
1: A on se jí zeptal, maminko, co pro tebe můžu udělat?
0: And what would you like to have?
1: Co bys chtěla mít?
0: Which kind of food?
1: Jaké jídlo?
0: Which kind of dress?
1: Oblečení.
0: What you like, mother?
1: Co by si přála, maminko?
0: Money.
1: Peníze.
0: Or may you would like to have some golden or necklace?
1: Nebo nějaký zlatý šperk, třeba náramek.
0: Or should I massage you, mother?
1: Nebo měl bych tě namasírovat, maminko?
0: Mother, what can I do for you?
1: Co pro tebe mohu udělat?
0: Mother said.
1: A ta maminka řekla.
0: My child.
1: Mé dítě.
0: I don't need anything.
1: Já nic nepotřebuju.
0: I have everything.
1: Já mám všechno.
0: But what can I do for you, mother?
1: Ale co teda pro tebe
0: mother,
1: můžu udělat? A maminka řekla.
0: She said yes, my child.
1: Ano, něco ano.
0: I want for you.
1: Chci pro tebe.
0: That what will you give you? So my son, I give you now. I give you something.
1: Teď ti něco dám, synu.
0: So he said, "Yes, mother. What can I do?"
1: A on řekl, ano, maminko, co tedy mohu udělat?
0: She said, "My son."
1: A ona řekla, synu.
0: I gave you the birth.
1: Porodila jsem tě, dala jsem ti život.
0: bring your child as my child.
1: Seš moje dítě.
0: So I was in your birth. I was with you, my child.
1: Čili když ses narodil, tak jsem byla u toho.
0: And you tell me often that what I want.
1: A ty se mě často ptáš, co chci.
0: So, my child, my son.
1: Tak synu.
0: I was with you for your birth.
1: Byla jsem u toho, když ses narodil.
0: And I want only that when I die, in that time you should be with me.
1: A já chci jenom to, aby jsi byl u mě, když budu umírat.
0: That's I want only.
1: To je jediné, co si přeju.
0: Mother said.
1: Řekla ta maminka.
0: So you see, there is nothing more than this mother and the child.
1: Není tady nic víc než takhle ta matka a dítě.
0: Father is also, but the father have not fell, or maybe he's also beside when the doctors are they coming and. But still that father does not feel the pain of the mother's birthing.
1: Otec je samozřejmě také důležitý, ale on možná necítí to, co cítí ta matka při porodu.
0: And if we will do like this,
1: a pokud bychom to takhle udělali,
0: then I can tell you,
1: tak vám mohu říct,
0: that many families, all humans, they will be very oneness, like mother, child, grandfather, parents, etc. And that means all our city or our village, that all we are very good together.
1: Tak mnoho rodin, celé lidstvo, lidé ve vesnicích, ve městech by byli v jednotě.
0: So in that way, also son or daughter, they are grown.
1: A podobně i ten syn a dcera už jsou dospělí.
0: And there are two things.
1: A k tomu jsou dvě věci.
0: First is that when we make a new house,
1: tak za prvé, když uděláme, postavíme nový dům,
0: we should know which constellation should be.
1: Tak bychom měli vědět, jakou bychom k tomu měli mít konstelaci.
0: And you should know in Jyotish.
1: A měli byste to vědět podle Jyotiše.
0: You can learn in that.
1: Můžete se to naučit.
0: And it is that how many days the earth is sleeping. Mother is sleeping.
1: Kolik dnů matka země spí?
0: And other times is that where mother is awakened.
1: A jindy je zase probuzená.
0: So don't put a something to break your earth when earth is sleeping.
1: Takže nepokládejte ten základní kámen, nekopejte, když země spí.
0: And when it is awaken,
1: a když je probuzená,
0: then you will say to mother,
1: tak potom řeknete matce,
0: mother, can I make for my house?
1: Matko, mohu tady postavit si dům.
0: And that we call earth breakdown.
1: A tomu se říká česky položení základního kamene.
0: Yes. Then the house will be.
1: A pak ten dům bude.
0: Perfect, good, and in the house always will be very harmonious.
1: Kvalitní a i uvnitř bude panovat harmonie.
0: The peace.
1: Mír.
0: There will be no fighting between the husband and wives.
1: Nebudou tam žádné hádky mezi manželem a manželkou.
0: Children and parents.
1: Děti a rodiči.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Because and that house is very pleasant.
1: A takový dům je i příjemný.
0: How is that pleasant? Mother gives the birth and we give

0: child in her hands, arms.
1: Tak jako když matka porodí dítě a má ho pak náručí.
0: And that time when child comes in her hand, just now.
1: A když akorát má čerstvě to dítě v rukou.
0: You know that mother had pain. It's not so easy.
1: Víte, že ten porod obnáší bolesti, není to snadné.
0: But when the mother takes the child and to her chest.
1: Ale když si to dítě přiloží k prsům,
0: she forgets no pain.
1: Tak na tu bolest úplně zapomene.
0: That mother.
1: A ta matka.
0: We should respect.
1: Matku bychom měli uctívat.
0: Therefore, we said, Matri Devo Bhava.
1: Říkáme
0: first
1: toto.
0: God is the mother.
1: První Bůh je matka.
0: But the mother have to be a mother.
1: Ale matka musí být matka.
0: And now it is people don't respecting.
1: Teď to lidé nerespektují.
0: Many they give the child to husband and said I go away.
1: A mnoho dá dítě manželovi a že jdou jen.
0: But still now when they are separating husband wife, but mother, the child, that she respect very much. She asking to the police and everywhere, please, I want to keep my child.
1: A teď, když se rozcházejí manželé, co mají děti, tak přesto ta matka vždycky všechny žádá, že chce si to dítě nechat.
0: That is very important.
1: A to je důležité, velice důležité.
0: And second, third.
1: A za třetí.
0: Special birth. Then earth
1: porod
0: breaking.
1: Země nebo položení základního kamene a za třetí.
0: Then making the puja.
1: Dělat puju.
0: Yagya.
1: Yagyu.
0: This also on which day what common constellation?
1: Také v jaký den při jaké konstelaci to
0: then
1: děláte.
0: We make this yagya a place.
1: Tak uděláme to místo na yagyu.
0: And there on the earth. We are making on the earth.
1: Děláme to na zemi.
0: Now we have on the iron or something in fifth floor and we are making little puja in our house. That is okay. But we must be in the earth where we can make then the puja and then we make the yagya.
1: Takže dneska máme často, děláme obřad někde na nějakém kovovém nádobě v pátém patře, ale to je taky v pořádku, ale nejlepší je to opravdu na zemi.
0: Then it will be harmonious.
1: Pak to bude harmonické.
0: And then it is said,
1: a pak se také říká,
0: as a human,
1: že jako člověk
0: we know that one dies.
1: Jako lidé víme, že když zemřeme,
0: so one is buried in the earth.
1: Tak jsme pohřbeni do země.
0: It means that we give them again to earth, to the mother.
1: To znamená, že jdeme zase zpátky do matky země.
0: Or we are burning.
1: A nebo když nás pálí.
0: This is also because agni.
1: Tak
0: to the fire, to the all cleaning.
1: To je zase agni, oheň, který všechno čistí.
0: But we have to with this.
1: Ale musíme to tak dělat.
0: And that time also we give the mother this dead body in the earth.
1: Tak pak taky dáme matce země zpátky to mrtvé tělo.
0: Our agni dev also that we give to the fire.
1: A nebo agnidéví ohni dáme to tělo.
0: So in this way.
1: A tímto způsobem.
0: Also we are doing as a for the mother.
1: Tak to také děláme pro matku.
0: In that way. If we then it is said.
1: A pak se tedy také říká.
0: When one die in the house,
1: že když člověk zemře v domě,
0: then

0: bráně je ta duše čívá.
1: So then dead body.
0: A to mrtvé tělo.
1: Then it is said, now you have to, we have to then wash ourselves.
0: Tak říkáme, že se pak musíme umýt.
1: So after coming to the crematorium or the on in the earth or like this.
0: Čili po tom pohřbu, ať už je to do hrobu nebo jinak.
1: That time is the completely other atmosphere becomes.
0: Tak začne úplně jiná atmosféra.
1: Maybe to the fire.
0: Možná díky tomu ohni.
1: Or the waters.
0: Nebo vodě.
1: Or earth.
0: A nebo zemi.
1: But now this is dead body.
0: Ale už je to mrtvé tělo.
1: Dead body now we should not have in our house.
0: A to už bychom pak neměli mít v domě.
1: Therefore we make the ceremonies of the dead.
0: A proto se dělá ten obřad pohřbu.
1: Then we have to come and we should wash ourselves.
0: A musíme přijít a umýt se.
1: Yes, the dress we have to wash.
0: Ano.
1: And then come in the house.
0: Vyprat si oblečení a přijít domů.
1: And then in the ashram, there when we come we make the dipak light for the dead persons.
0: A v ashramu si potom zapálíme svíčku za toho mrtvého.
1: Because the dead anything in the house one should not have.
0: Protože cokoliv, co souvisí s tou smrtí, bychom neměli uchovávat doma.
1: Otherwise it's like a rakshaki.
0: Protože to je taková rakshasická.
1: And so
0: energie.
1: Therefore it is said.
0: A proto se říká,
1: human should not take in the mouth dead flesh.
0: Člověk by si neměl vložit do úst mrtvé maso.
1: You can drink milk of the mother.
0: Můžete pít mateřské mléko.
1: But after when mother is died, we cannot take anything from mother.
0: Ale když matka zemře, tak si od ní už nic vzít nemůžeme.
1: So doesn't matter. Death is a death.
0: Takže ať už je to jakoliv, tak smrt je smrt.
1: There are different kind of creatures.
0: Jsou různé druhy tvorů.
1: So they are different and we are human.
0: A oni jsou jiní a my jsme lidé.
1: But when the body they die.
0: Ale když zemřou.
1: Doesn't matter if it's a snake.
0: Ať už je to had.
1: A fish.
0: Ryba.
1: Or any animals.
0: Nebo jakékoliv zvíře.
1: So when they died or you we kill them.
0: Tak když zemřou nebo když je zabijeme.
1: Then it is on the we have given to the mother earth.
0: Tak jsme to dali matce zemi.
1: Not in the house.
0: A ne do domu.
1: If then that will come negative from this dead bodies and that will we have many many problems troubles in the families always.
0: A pokud ano, pokud to máme doma, tak potom z toho je mnoho negativní energie, která způsobuje spoustu problémů.
1: So it is a meat is from the dog or the from the cat or the cows or the buffaloes or the leffaloes or fish or anything. Dead body is when we are living body we are completely separated.
0: Takže ať už je to mrtvé maso z jakéhokoliv zvířete, kočka, pes, kráva, jakékoliv jiné zvíře, tak vždycky je to jiné, protože my jsme živí a tohle je už mrtvola.
1: And so it is the mother, the earth.
0: Takže je to matka země.
1: And the earth is holding very much.
0: A země to hodně drží.
1: And so father is of course more than mother also the father is very very powerful and everything.
0: Otec je samozřejmě taky velice důležitý a silný.
1: That's why we are making oneness.
0: A proto děláme jednotu.
1: And if you

0: Therefore, if you said I married.
1: A proto, když řeknete, že se oženíte nebo vdáte.
0: And then you will be with together couple.
1: A pak žijete v páru.
0: And giving the children.
1: A máte děti.
0: And don't say that I will go away and you can have your child or this child and I want to marry other and this. This for humans should not be.
1: Tak lidé by pak neměli říct, já půjdu za nějakou jinou ženou nebo za jiným mužem a ty si nech děti a podobně.
0: It was many also in these countries it said, I think someone said.
1: Myslím, že někdo řekl, že v těchto zemích.
0: So if one couple dies,
1: když zemře někdo z páru,
0: then they are very sad.
1: Tak jsou smutní.
0: But they will not marry second.
1: Ale už se po druhé nevdají nebo neožení.
0: And you know that in Christian that or marriage only once.
1: A víte, že v křesťanství je svatba je sňatek
0: jenom. And will not give the second time.
1: A po druhé už vás neodají.
0: And if one dies.
1: A když někdo zemře.
0: So on then still where once married cannot be married in the church.
1: Tak když už jednou někdo byl oženěný nebo vdaný, tak už ho po druhé
0: neodejí.
1: Ale v téhle Kaliuze
0: everything is different.
1: Je všechno jinak.
0: So this evening morning when we get up from our bed.
1: Čili ráno, když vstaneme z postele.
0: The bed of the bed or we are sleeping on the with the some cloth and on sleeping on the earth.
1: Když stanete z postele anebo když ležíme na zemi na nějaké podložce.
0: But it means when you will wake up, stand up, then you should say, Mother, can I step on your to you?
1: Tak každopádně, pokud když budete vstávat, tak byste měli poprosit Matku Zemi, jestli si na ní můžete stoupnout.
0: So this is given to the humans.
1: A tohle je dáno lidem.
0: And many animals there are certain they have and they don't they die again then. If one couple is died, the second will very soon not they will die, but not will go second.
1: Ale dokonce i u některých zvířat je to, že když z páru ten jeden zemře, tak ten druhý brzy zemře taky a nežije pak s nikým dalším.
0: So that is very very important.
1: To je velice důležité.
0: So mother.
1: Takže
0: and we are doing everything.
1: Matka, my děláme všechno.
0: Even though when little child is there is the child is urinating on mother's lap.
1: Víte, že když třeba malé děťátko se
0: toilet makes everything.
1: Počůrá matce na
0: kvíně. Vomiting.
1: Nebo zvrací.
0: And mother will say not art. No, no.
1: A maminka.
0: Mother be the happiness is cleaning her child.
1: Nikdy se kvůli tomu nezlobí a vždycky ráda to všechno uklidí.
0: And when she had to go a little bit for shopping or something or like this.
1: Když musí třeba jít něco nakoupit.
0: And she give the child to the father.
1: A dá dítě otci.
0: Of course, she's also loved very much.
1: Samozřejmě, ten taky moc miluje to dítě.
0: And suddenly, make the child toilet
1: najednou,
0: on the lap of the father.
1: Najednou na klíně otce
0: or this and that.
1: Se pomočí nebo něco udělá.
0: Of course, he will also clean.
1: Tak i tak to ta maminka potom uklidí.
0: But he don't know how to do.
1: Protože on neví, jak to udělat.
0: Therefore,
1: a proto,
0: it is that earth mother.
1: Tak to je ta matka země.
0: You mother. But you have to be like that mother.
1: Ale taková matka musíte být.
0: We are lost.
1: A my jsme ztraceni.
0: We lost. We only give it here or there, hurry home.
1: My jenom tak něco někam dáme a hurry home.
0: In this way, earth.
1: Takže takhle země.
0: Our fruits. Our vegetables.
1: Naše ovoce, zelenina.
0: Our salads.
1: Salát.
0: All is giving, who is giving us?
1: Kdo nám to všechno dává?
0: Mother Earth.
1: Matka země.
0: So we have to respect very much the earth.
1: Čili musíme uctívat.
0: And země. Now we are killing the mother.
1: A my naopak zabijeme.
0: And
1: matku.
0: So how we are killing the mother?
1: Jak zabijeme matku zemi?
0: All these

0: chemicals.
1: Těmi všemi chemikáliemi.
0: The people and they made so that many, many creatures we kill them.
1: Kolik tvorů tím zabijíme.
0: And that's why this is called the Kali Yuga.
1: Takže tomu se říká Kali Yuga.
0: And it will be more and more.
1: A bude toho víc a víc.
0: So we said, when we wake up, we open eyes.
1: Čili když se probudíme, otevřeme oči.
0: I am human.
1: Jsem člověk.
0: And we looked on the step on earth.
1: Podíváme se na zem.
0: Mother, can I step on you?
1: Matko, mohu si na tebe stoupnout?
0: And the water.
1: A vodu.
0: First touching of that water.
1: Dotkneme se vody.
0: Because that is going in our whole body.
1: A z toho prvního doteku to
0: jde do celé. So this all five elements.
1: Těla, takže všech těch pět prvků.
0: And that we should respect very much.
1: A tohle bychom měli dodržovat.
0: So that it means we should not eat this and that and that and that. No.
1: To znamená, neměli bychom se cpát tím a tím.
0: You see, only our tongue and our mouth, that's all.
1: Je to jenom jazyk a ústa.
0: And we are only eating because of taste and this and that.
1: A my jíme vlastně jenom kvůli té chuti.
0: Even the sweet.
1: I sladkosti.
0: But when we swallow it here.
1: Ale když to spolkneme,
0: then there's no taste.
1: Tak tam už pak dál žádná chuť.
0: Then it goes in the same directions.
1: Všechno to už jde stejným směrem.
0: But our intestine is there is many many people are there.
1: Ale ve střevech je pak mnoho mnoho bytostí lidí.
0: When mother gives eating.
1: Když maminka dá jídlo.
0: Immediately in our mouth comes good water.
1: Tak okamžitě máme v ústech dobrou vodu.
0: And we eat. And inside in the body there are many many I don't know but many many everyone have a duty everyone.
1: A v těle se spustí spousta procesů, které ani neznám, ale každý tam má svůj úkol.
0: When you eat one apple.
1: Když si dáte jedno jablko.
0: And how many good things in one apple.
1: Tak kolik dobrých věcí je v jednom jablku.
0: And which this should go to the heart. Or kidneys,
1: co jde,
0: or other parts.
1: Je dobré pro srdce.
0: All have to be mother of the body. Will say do this quickly, very nicely.
1: Ledviny a tak dále. Ta matka těla, ta to rozděluje tam, kam je potřeba.
0: But sometimes we overdo.
1: Ale někdy to přeženeme.
0: Then they are all inside who's working. They are tired.
1: A pak jsou všichni ti, co uvnitř pracují, unavení.
0: This is so that they cannot.
1: Už to nedávají potom.
0: But we are feeling on this and bobbing on this.
1: A my tam ještě cpeme další a další věci.
0: Then we become very thick.
1: A pak jsme tlustí.
0: And then we have disease comes inside.
1: A vznikají tak nemoci.
0: And that's not good.
1: A to není dobré.
0: So if we can concentrate.
1: Čili pokud se můžeme.
0: And we should know.
1: Soustředit, tak bychom měli.
0: And we say to our body.
1: A měli bychom říct tělu.
0: And body will say how much and what.
1: A tělo naslouchá tělu a tělo nám řekne kolik.
0: But not the test.
1: Ale ne podle chuti.
0: That's it. So for that we are tomorrow.
1: Takže zbytek bude zítra.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And there was about prayer a little bit.
1: A ještě trošku modlitby.
0: And that was that. नमो नमो गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम पलक पलक प्रभु विनती सुख सागर निज नाम नाम लिया सब उबरे आनंद हो तयापार आप सतगुरु में शिष्य हूँ आप मम प्राण आधार परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के देव सुर नर मुनि सब संत जन नित उठ करते से सतगुरु सामदाता नहीं सब जग

0: सतगुरु समदाता नहीं, अवर गुरुदेव सतगुरु,
1: नाश गुरुदेव सतगुरु
0: समदाता नहीं, देयर इज नो ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट देन द सतगुरु,
1: není většího, největšího než gurudev, než sataguru.
0: Sab jag manganhar, everyone are asking from the gurudev.
1: Všichni prosí gurudeva.
0: Even it is said, raja or bahadsa, at that time about the Muslims, it's the bahadsa.
1: A dokonce se říká, že i král nebo ten muslimský vládce bahadsa v té době.
0: So raja, king, and it's all, they all are with the full hand standing in the front of the Gurudev.
1: I oni všichni jsou se s týma rukama stojí před Gurudevem.
0: Raja, kya badsa, sabhi khada rahe darbar. All, sabhi khada rahe darbar. Ram Krishna se kaun bade? Who is the highest than the Krishna? Rama, Krishna, all.
1: Kdo je nejvyšší? Rama, Krishna, všichni.
0: Also they are higher to the Guru.
1: I on, Guru je vyšší i než oni.
0: Ram, Krishna se kaun bade? Who is the highest than the Bhagavan Rama and Krishna?
1: Kdo je vyšší Bhagavan Krishna?
0: Unsko bhi guru kin. Also they have their guru.
1: I oni mají svého guru.
0: You know Rama and Vishnu and everything.
1: Znáte Ramayanu.
0: Teen lok ke nath hain. Gurudev is the god master of the three in the here.
1: Gurudev je
0: teen loka.
1: Mistrem.
0: This lokas here.
1: Této loky.
0: Then Brahma lokas,
1: Brahma lok,
0: and then highest cosmic lokas.
1: A i těch nejvyšších kosmických.
0: Tín lok ke nát hain, Satguru ke adhin. Even this all, they are on the Gurudevs.
1: I tihle všichni se vztahují ke Gurudevovi.
0: Satguru puran Brahma hai. Therefore, Satguru is the Purna Brahma, the Brahma.
1: A proto je Satagurudev Brahma.
0: Jove Surnar Vat. All Jove Surnarana, all great Sur Vir, all.
1: Všichni velcí.
0: They are always looking for Gurudev.
1: Vždy hledají Gurudeva.
0: Nugra niche jane nahi, but those who are not have a guru.
1: Ale ti, kteří nemají gurua.
0: Like what you said, now for I'm in these countries, the Christians, that you are making after for the child, what they are making?
1: Baptist.
0: Yeah.
1: Baptized.
0: Ceremonies or making.
1: Tak teď, když jsem tady v těch zemích.
0: Stauben. Yeah, taupe. Yeah.
1: Tak je obřad s dětmi.
0: Nagar niče jane nahi. So Satguru puran Brahma hai, jove suranaranar. Nugra niče jane nahi. Those who are not blessed.
1: Ti, kteří nejsou požehnáni.
0: Who have mantra, have a guru mantra.
1: Kdo má mantru, guru mantru.
0: Then you are not complete human.
1: Kdo ji nemá, tak není úplný člověk.
0: Nigra niče jane nahi. They don't know what is that.
1: Neví, o čem to je.
0: Yug yug geli taught and ages that people are just on the wrong way.
1: A po věky jsou tito lidé na špatné cestě.
0: So it is the one have to learn to practice this all.
1: Čili člověk
0: just
1: se
0: only asanas, stretching your legs and your tongue and hand and wrist, that's nothing.
1: Člověk se tohle musí naučit, protože jenom si protahovat tělo a jazyk a tak dále nestačí.

0: what we come. You know how the earth was coming from ocean.
1: Víte, jak země vystoupila z oceánu?
0: All dirty things was there.
1: A co tam všechno bylo?
0: But then again, the Vishnu, God.
1: Tam různé nečistoty, ale
0: the
1: Bůh Vishnu.
0: Third of them all brought it and out in the earth, from the ocean.
1: Vyzvedl z oceánu.
0: Tomorrow again.
1: Takže zítra budeme pokračovat.
0: Wish you all the best, my dears.
1: Přeju vám všechno nejlepší, moji drazí.
0: Have a good evening.
1: Hezký večer.
0: And bless you. In the name of Gurudev.
1: Žehnám vám jménem Gurudeva.
0: Naham karta prabhudip karta.

0: co říkal Mahaprabhuji?
1: We cannot give wrong commentary.
0: To nelze nějak chybně komentovat.
1: Holy Guruji said in his last lecture.
0: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl.
1: The bhajans what we are singing.
0: Že ty bhajany, které zpíváme.
1: From Mahaprabhuji.
0: Od Mahaprabhujiho.
1: These are the words of the Vedas.
0: Jsou slova Véd.
1: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
0: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
1: That is for us the Guru Vakya.
0: A jsou pro nás Guru Vakya.
1: Mahaprabhuji's life he lived very simple.
0: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
1: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
0: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
1: But we have now.
0: To, co máme teď.
1: It was not that time.
0: To tehdy neměli.
1: Before 20 years.
0: Před 20 lety.
1: Here in this country.
0: Tady v této zemi.
1: Or in Austria.
0: A nebo v Rakousku.
1: There was only rare telephones.
0: Bylo jenom pár telefonů.
1: And the telephones were connected with the cables.
0: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
1: When I came to Austria.
0: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
1: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
0: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
1: When I had to call to India.
0: A chtěl jsem zavolat do Indie.
1: There was not possible to call directly.
0: Tak to nebylo možné volat přímo.
1: So we were going through the exchange.
0: A tak jsme museli na ústřednu.
1: And they were connecting to London.
0: A oni nás napojili na Londýn.
1: And the London will they tell when they can connect.
0: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
1: And it was the cables under the ocean.
0: A šlo to přes kabely pod oceánem.
1: From England to India.
0: Z Anglie do Indie.
1: So in different countries.
0: Přes různé země.
1: And so had to go cable to cable.
0: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
1: And after 2 hours they phone back.
0: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
1: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
0: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
1: So exactly 11 o'clock.
0: A přesně v 11 hodin.
1: It was ringing.
0: Telefon zvonil.
1: Said, please be online. We are connecting your call.
0: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
1: So it went to the Mumbai or Delhi.
0: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
1: And they connected to Jaipur.
0: A přesto do Jaipuru.
1: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
0: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
1: So they said, the line to your telephone is out of order.
0: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
1: Okay.
0: Dobře.
1: So please can you try again?
0: A můžete to prosím zkusit znovu?
1: So there's please then register again once more.
0: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
1: So that time.
0: Čili v těchto dobách.
1: And Mahaprabhuji was before that.
0: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
1: Holy Guru comes 1940.
0: Holy Guruji přišel
1: to Mahaprabhuji.
0: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
1: It's not so far.
0: A není to tak dávno.
1: 63 Mahaprabhuji left.
0: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
1: This is one second. Ah, this is your beautiful country.
0: To za prvé. A za druhé, tady ta vaše krásná země.
1: Czechoslovakia, Hungary, etc.
0: Československo, Maďarsko a podobně.
1: And when we have to call to Austria.
0: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
1: The same thing.
0: Tak to bylo to samé.
1: And now.
0: A teď.
1: One telephone. telephone.
0: Dva telefony.
1: So technology.
0: Čili to je technologie.
1: That time they had less these things.
0: Tehdy měli míň takovýchto věcí.
1: But they were happy.
0: Ale byli šťastní.
1: And now we have everything.
0: A dneska máme všechno.
1: But we are not happy.
0: Ale šťastní nejsme.
1: So day by day.
0: Den po dní.
1: As much as technology is developing.
0: Čím více rozvíjí technologie.
1: It's more complication.
0: Tak to znamená víc komplikací.
1: And less comfort.
0: A míň pohodlí.
1: And we became more and more dependent.
0: A stáváme se čím dál tím závislejší.
1: So that time.
0: Takže tehdy.
1: From here to go to the Koryčany.
0: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
1: And shopping.
0: Abyste nakoupili.
1: And coming back.
0: A vrátili se zpátky.
1: Walking.
0: Tak jste šli pěšky.
1: They were walking to Koryčany, shopping and coming here back.
0: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
1: And now at the end of the Střílky street, we go by car.
0: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
1: So this is different.
0: Takový je rozdíl.
1: So that time, simple life.
0: Tehdy byl život jednoduchý.
1: Simple life and higher thinking.
0: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
1: And people had time evening to go satsangs.
0: A lidé měli večer čas a vyšli na satsang.
1: There was no night business.
0: Nebyl žádný noční podnik.
1: And now we have 24 hours business.
0: A dneska ty podniky jedou 24 hodin.
1: Many factories, many companies, they are working 24 hours.
0: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
1: They have three different hours.
0: Pracují na tři různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Anyhow, Bhagwan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alagpuriji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagwan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alagpuriji a Holy Guruji.
1: It's very hard to understand them.
0: Těm je velmi těžké porozumět.
1: But they are with us.
0: Ale jsou s námi.
1: I can tell you.
0: Můžu vám říct
1: with my heart
0: ze svého srdce
1: and my knowledge
0: a podle svého poznání
1: they were Bhagwan.
0: Že to byl Bhagavan.
1: We did not understand.
0: A my jsme to nepochopili.
1: We don't understand Gurudev.
0: Nechápeme, co je Gurudev.
1: When Gurudev is gone.
0: Když Gurudev odejde,
1: then we said, oh God.
0: Tak si říkáme, oh Bože.
1: I could have gained more something.
0: Mohl jsem získat víc.
1: And rare are they.
0: A vzácní jsou ti.
1: Who can get 100% benefit.
0: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
1: So, can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den.
1: Devpuriji was walking.
0: Kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine. The Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
1: And how can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhuji mu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dungs of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: Taking one basket.
0: Že vzal koš.
1: And going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is collect caring for the master.
0: mistr toto sbírá pro mistra.

0: So bhakta and God sometimes is one.
1: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
0: But they just play one game.
1: A jenom spolu hrají takovou hru.
0: One as a master and one as a disciple.
1: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
0: So that who understand?
1: A kdo to chápe?
0: Then from every word they take nectar.
1: Tak z každého slova může brát nektar.
0: But when one lost the bhakti.
1: Ale když člověk ztratí bhakti.
0: Then every word is like a poison.
1: Tak je každé slovo jako jed.
0: This is this.
1: Tak to je.
0: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhu is writing.
1: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal
0: Mahaprabhu. Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, ztratila si všechno.
0: With a negative company.
1: V negativní společnosti.
0: Like a satsang, kusang.
1: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
0: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
1: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
0: Lak čorasi me phire bhatak to janam janam lag roi. You must know. After this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
1: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
0: Lak čorasi. Lak means 100,000.
1: Lak znamená 100 tisíc.
0: So 84 times 100 is 8.4 million.
1: A je to 84x 100 tisíc.
0: Lak čorasi phire bhatak to.
1: Čili toto kolo znovu zrození.
0: Oh my mind.
1: O moje mysli.
0: If you lose this human life,
1: pokud ztratíš tento lidský život,
0: you will just wander here and there like a deer and lost animal.
1: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
0: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
1: V každém životě budeš plakat.
0: You will cry, you will know.
1: Budeš plakat, protože budeš vědět.
0: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
1: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
0: So my dear.
1: Takže moji milí.
0: We don't know.
1: Nevíme.
0: Where we will come.
1: Kam se dostaneme.
0: So prepare thyself.
1: Čili připravte se.
0: Make sure.
1: Ujistěte se.
0: That you come to liberation.
1: Abyste došli osvobození.
0: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
1: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
0: Jealous, doubt.
1: Žárlivost, pochyby.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Neglecting.
1: Zanedbávání.
0: Proudness, ego.
1: Pýcha, ego.
0: These are the enemy.
1: To jsou nepřátelé.
0: So humbleness is something.
1: No, pokora to je něco.
0: Hari bhajan ka hira light meri light that is called modern technology still
1: to je ta moderní technologie
0: hari bhajan ka hira bina jo paap bij mat bojo hari bhajan hari is god
1: Hare je Bůh.
0: And bhajan means the bhakti.
1: A bhajan znamená bhakti.
0: To God.
1: Bhakti k Bohu.
0: Name of the God.
1: K Božímu jménu.
0: Your mantra.
1: Vaše mantra.
0: Hari bhajan ka hira bojo. Hira means diamond.
1: Hira znamená diamant.
0: Please plant the diamonds.
1: Čili zasaďte diamant.
0: Pap bíj mat bojo. Please don't

0: plant the seeds of the sin.
1: A nesázejte semínka hříchů.
0: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
1: Protože z těch semínek hříchů vyrostou hříchy.
0: And name of the God, it will grow things like gods.
1: A z Božího jména vyrostou božské věci.
0: Diamond means purity.
1: Diamant znamená čistotu.
0: Clarity.
1: Jasnost.
0: Valuable.
1: Něco cenného.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Sat sumaran kar sukrit sauda idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
1: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit swada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit swada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a tamhleto.
0: Je sansár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are still really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before one minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansar svapn ki maya, dekh bhul man mohe. This samsara is a illusion of the dream.
1: Tato samsara je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation, sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel, sensuálních, smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost.

0: našim tužbám.
1: Is pulling you.
0: A ta vás přitahuje.
1: Yes. The one desire is walking in front of you.
0: Je jedno přání před vámi prochází.
1: And second, that one is pulling you.
0: A to vás.
1: And you get up and also go behind.
0: Táhne za sebou, a takže vy vstanete a jdete za ním.
1: Dog.
0: Jako pes.
1: Deer.
0: Srna.
1: Animals.
0: Zvířata.
1: Humans.
0: Lidé.
1: Yes, this desire is so strong.
0: Ty touhy jsou tak silné.
1: Ano. And everything is in your mind.
0: A všechno je přitom ve vaší mysli.
1: How big you are, how strong is your body.
0: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
1: But this small brain.
0: A ten malý mozek.
1: Pulling you everywhere.
0: Vás všude tahá.
1: A big snake, python. A little mouth like this.
0: Je to veliký had, má malou úst.
1: It's pulling you everywhere.
0: A přesto s vámi smíchá.
1: This is the desire, this or side or that side.
0: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
1: Je sansár svapn ki maja dek bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
0: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
1: Jag jara ab palak ungharo. Dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
0: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
1: So therefore it is a jag jara. Wake up a little bit.
0: Trošku se probuď, prober.
1: Wake up.
0: Prober se.
1: You are sleeping in this ignorance.
0: Spíš v nevědomosti.
1: Just open little your eyes.
0: A jenom trochu pootevři oči.
1: You will see what a dangers there.
0: Uvidíš to nebezpečí.
1: You open eyes and you see lion is standing in front of you.
0: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
1: Or a cobra.
0: Nebo kobru.
1: And if you would not sleep in ignorance.
0: A kdybys nespal v nevědomosti.
1: Before you could have escape.
0: Mohl bys utéct včas.
1: Sada. Co? Sada. Jag jara ab palak ugharo. Bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
0: Teď přišlo svítání.
1: Why you are sleeping now?
0: Proč teď spíš?
1: So get up in the morning before sunrise.
0: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
1: Those who sleep late till the sunrise.
0: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
1: Loses the best spiritual karmas from past life.
0: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
1: So try to sleep earlier.
0: Čili snažte se chodit spát dřív.
1: So that you can wake up.
0: Tak, abyste mohli dřív
1: vstávat. At least before sunrise.
0: Aspoň před východem slunce.
1: No, summer is good. Winter is good. No,
0: v zimě to je dobré.
1: This doesn't valid for summer, okay?
0: A pro léto to neplatí.
1: 9:30 sunset.
0: V 9:30 zapadá slunce.
1: And 3:30 sunrise.
0: A v 3:30 vychází.
1: No, please, Mahaprabhuji.
0: Tak prosím, Mahaprabhuji.
1: Little mercy.
0: Měj trošku slitování.
1: So make this law for the winter.
0: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
1: Jag jara ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now is dawn, what are you, why you are sleeping?
0: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
1: Vishes ras mrg trishna pani. Vishaya ras mrg trishna pani. Vishaya means desire.
0: Vishaya znamená touha, přání.
1: Desires.
0: Přání.
1: Temptation.
0: Pokušení.
1: That's called vishaya.
0: Tomu se říká vishaya.
1: Ras means the juice.

0: Rush je šťáva.
1: Juice means enjoy.
0: A také jako potěšení.
1: The enjoying of that senses.
0: Jsou to smyslová potěšení.
1: That what you want to enjoy.
0: To, co si chcete vychutnat, užít.
1: You want to enjoy running in the forest.
0: Pokud si chcete užít běhání po lese.
1: For some people it also this enjoy.
0: Někdo si to užívá.
1: Climbing mountains.
0: Někdo rád leze po horách.
1: Swimming.
0: Někdo rád plave.
1: Eating.
0: Někdo rád jí.
1: Sleeping.
0: Někdo rád spí.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Vishay ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
0: Mrak je srnka.
1: Trishna.
0: A trishna?
1: Trishna have many meanings.
0: Trishna má spoustu významů.
1: Trishna means desire.
0: Znamená to taky touha.
1: Burning desire.
0: Taková palčivá tužba.
1: Everything is wrong.
0: Všechno je špatně.
1: All is stupid.
0: Všichni jsou hloupí.
1: My enjoy what I will do now is the best.
0: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
1: I want to find out.
0: Já na to chci přijít.
1: Even you will fly far distance.
0: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
1: So this is a Trishna.
0: To je ta Trishna.
1: And Trishna means also thirst.
0: Trishna také znamená žízeň.
1: And thirst means that desire.
0: A žízeň je vlastně ta touha.
1: A hunger is also that desire.
0: I hlad je určitá touha.
1: So in the desert.
0: Takže na poušti.
1: In Saharas.
0: Třeba na Sahaře.
1: When you go to Middle East.
0: Když jdete na střední východ,
1: then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
0: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
1: And for these deer there's nothing to drink.
0: A ty srny tam nemají co pít.
1: And they see this water. Fatamorgana.
0: Yeah. A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fata Morgánu.
1: And the deer are running to drink water.
0: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
1: Running and running.
0: Běží a běží.
1: And you know that Trishna?
0: A víte, co to je, ta Trishna?
1: As close you want to come, that far it goes.
0: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
1: As you desire to enjoy.
0: A když si to chcete vychutnat a užít,
1: that far it goes.
0: Tak o to je to dál.
1: So it is not that joy which you want to enjoy.
0: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
1: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
0: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
1: But it is no joy.
0: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
1: so deer is running.
0: A tak ten jelen nebo srna běží.
1: It falls down and dies.
0: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
1: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
0: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
1: Sometimes when a lot of snow.
0: Někdy, když je hodně sněhu.
1: Lot of snow.
0: Spousty sněhu.
1: And deers are running.
0: Tak ty jeleni běží.
1: Jumping in the snow.
0: A skáčou ve sněhu.
1: Nowhere nothing to eat.
0: A nemají nikde nic k jídlu.
1: And they injure their foot.
0: A zraňují like, si nohy.
1: You see the blood on the snow.
0: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
1: Because they are injured by that.
0: Protože se zraní tím sněhem.
1: So like this, humans are also running and running for some desires.
0: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
1: For the money too.
0: Chtějí třeba peníze.
1: Running. I want to be like the richest person of the world.
0: A chtějí vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
1: So he or she will die in this desire.
0: No, takový člověk zemře se stejnou touhou.
1: Vishay ras mrag trishna pani pyaas kabhu nahi jai. In this desire of the thirst,
0: v této touze, v té žízni,
1: your thirst is a pyaas.
0: Je ta žízeň pyaas.
1: Pyaas means thirsty.
0: Pyaas znamená žízeň nebo žíznivý.
1: Pyaas kabhu nahi jai.

0: Your thirst will never be quenched.
1: Ale tu žízeň nic neuhasí.
0: You will be thirsty and thirsty.
1: Budeš stále žíznivý.
0: So whatever you think that you enjoy.
1: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
0: Next day is again same.
1: Tak příští den to bude stejné.
0: So no fulfillment.
1: Není to naplňující.
0: This is called the Maya, the samsara.
1: A tomu se říká Maya samsáry.
0: So se samanjaman mai bavra. Think over.
1: Přemýšlej.
0: Understand.
1: Cháp, pochop to.
0: O mind.
1: O mysli.
0: Don't be confused.
1: Nebuď zmatená.
0: Satguru saran sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Sadguru.
1: Měla by se uchýlit pod ochranu Satagurua.
0: Is jag mein durlabh hai satsang. In this world is a rare satsang.
1: Na tomto světě je vzácný satsang.
0: And now in this Kali Yuga.
1: A teď v této Kaliuze.
0: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
1: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
0: I think there's one place.
1: Myslím, že je jedno místo.
0: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: V té Mahaprabhujiho nadaci.
0: In whole Czech and Slovak.
1: V celém Česku i Slovensku.
0: There is not such a satsangs.
1: Nejsou takovéhle satsangy.
0: You are lucky.
1: Máte štěstí.
0: You are that Paramhansa.
1: Jste ta Paramhansa.
0: You flow. And you come to the Mansarovar.
1: Doletěli jste až k jezeru
0: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
1: A tady na jezeře Mansarovar
0: jste
1: přistáli.
0: And you are swallowing the pearls of the wisdom.
1: A polikáte perly moudrosti.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Is there so many satsangs here?
1: Je tady víc takových satsangů?
0: Maybe a little bit somewhere.
1: Možná někde trochu.
0: But not that original satsang.
1: Ale není to ten původní satsang.
0: May you like or you don't like.
1: Ať se vám to líbí nebo ne.
0: But I can tell you the first hand.
1: A můžu vám to říct z první ruky.
0: First hand that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
1: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
0: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
1: A proto asány a pranayama, to je velmi, velmi dobré.
0: You should teach.
1: Měli byste to vyučovat.
0: But if you want to save someone,
1: ale pokud chcete někoho zachránit,
0: lead someone,
1: někoho vést,
0: to the cosmic self,
1: ke kosmickému já,
0: you can do.
1: Tak a dokážete to, můžete
0: you
1: to.
0: Have right now.
1: Teď k tomu máte oprávnění.
0: I give you diploma.
1: Dávám vám k tomu diplom.
0: To make satsangs.
1: Abyste dělali satsangy.
0: But real satsangs.
1: Ale skutečné satsangy.
0: Not your dreamings.
1: Aby to nebyly vaše sny.
0: Don't say I am now self-realized.
1: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
0: You follow me, that's all.
1: A následujte mě, to je všechno.
0: Other is wrong things.
1: Ostatní, to je chyba.
0: Mahaprabhuji came to me.
1: Mahaprabhuji za mnou přišel.
0: And he gave me everything.
1: A všechno mi dal.
0: Did you say Mahaprabhuji this?
1: Řekl jsi to, Mahaprabhuji?
0: He said, no.
1: Říká, že ne.
0: He said, you have closed me behind the glass.
1: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
0: So sometimes people make big mistake.
1: Někdy lidé dělají velkou chybu.
0: In the dream, Swamiji came.
1: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
0: And he said, do this and this.
1: A řekl, udělej to a to.
0: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
1: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
0: So, never compare yourself with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujim, nebo se Swamiji.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš? Yes. Čuješ? Dobro. Soč samanjaman mai bavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O, myslíte si zmatená.
0: Satsangs

0: bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: A pak se staneš nesmrtelný.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelný.
0: Ho jave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang s gurudevou a skrze jeho guruvákya.
0: Therefore, if you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo vesnicích.
0: How Satyuga will come here first.
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins.
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay. That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Ten Hungary? Jugoslávia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Dev Puri ji. Satsang. Wo farmave. Satguru Sri Dev Puri ji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Sri Dev Puri ji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Sri Swami Deep Sada Satmano. Suta Hans Jagave, Mahaprabhuji said, always believe it is a true.
1: A Mahaprabhuji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma.
1: Ta spící labuť, to je naše
0: jivátma.
1: Naše jivátma.
0: And through these divine words, the swan opens.
1: A díky těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am?
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the?
1: A poletí do?
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Ciao.

0: ਚਾਲ ਏ ਸਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਚਾਲੋ ਚਾਲ ਏ ਸਹੇਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ ਦਰ ਦੇ. And so through the satsang our soul will fly. It will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in Strelky.
1: Byli jste ve Střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.
0: Man

0: Přišli jste do města?
1: In Mayanagri.
0: Do Mayanagri.
1: In temptation.
0: Mezi pokušení.
1: Oh, you go window shopping.
0: A jdete se dívat po obchodech.
1: Oh, I like this cloth.
0: Po výkladních skříních.
1: I like this kind of makeup.
0: A tyhle šaty se mi líbí.
1: I like this shoes.
0: Tenhle make-up a tyhle
1: oh,
0: boty.
1: Oh, this is something good. No, that's a Maya illusion.
0: A to je Maya iluze.
1: Temptation.
0: Pokušení.
1: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
0: O moje mysli, přišla si o všechno.
1: In kusangi oke sang. In this kusanga.
0: V tomto kusangu.
1: Satguru saran bachan bemuk hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
0: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
1: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans meditation. You lost your meditation. Tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
0: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
1: Jnana, dhyana, bhakti, sab khoyi. What you have lost?
0: Co jsi ztratila?
1: Jnana.
0: Jnanu.
1: Dhyana.
0: Dhyanu.
1: And bhakti.
0: A bhakti.
1: Everything you lost.
0: Ztratila jsi všechno.
1: Chut gayi satsang and you gave up the satsang.
0: A vzdala se satsangu.
1: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang and good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
0: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
1: Chal rayo kudang and now you are walking in different direction.
0: A teď kráčíš jiným směrem.
1: Oh, your walk is also different.
0: A i ta tvoje chůze je jiná.
1: That's Maya.
0: A to je Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji
0: must fakir. Must means without any sorrow.
1: Je must fakir, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhu ji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhu ji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are, Mahaprabhu ji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajany jsou...
0: Very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrtyuloka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrtyuloce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nice to say it.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is, is it, what is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Sant Guru Mein.

0: spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality.
1: Čistota duchovnosti.
0: That can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: To, tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family is suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body,
1: ale v tomto těle,
0: that beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga in daily life,
1: takže věda jogy v denním životě,
0: was had developed and million of people practice,
1: která je rozvíjena a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě.
0: They are also learning and people are watching this our webcast.
1: A lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop,
1: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula,
0: towards spirituality,
1: směrem k duchovnosti.
0: Come to clarity and to purify our karmas,
1: abychom dostali dostali tu jasnost a pročistili karmy,
0: that we can forgive whatever we have done,
1: abychom odpustili cokoliv jsme učinili,
0: and that we are in position,
1: a jsme, abychom byli,
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomně, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one is called Surdasji.
1: A jeho jméno je Surdasji.
0: Surdas was by birth he was a blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans, what he wrote, is a very, very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung, these bhajans, in many films, in many events.
1: A uslyšíte je zpívat v mnoha filmech, při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Jeho těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.

0: Třetí oko.
1: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore it is very true what Swamiji said. We should follow that.
0: Je veliká.
1: And seeing this, that bhajans, yes.
0: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.
1: Prabhuji mere avgun chit na dharo, sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo, prabhuji mere avgun chit, come here, avgun chit na dharo. He said to God,
0: říká Bohu,
1: O God,
0: O Bože,
1: please do not mind, or please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: Do not pay your attention towards my mistakes.
0: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
1: Prabhuji mere avgun chitna dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God,
0: O Bože,
1: you are known as equal visions.
0: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
1: You do not count our sin.
0: Nepočítáš naše hříchy.
1: If one is a sinner or one is not a sinner.
0: Pokud je někdo hříšník nebo není.
1: God, all are equal to you.
0: Před Bohem jsou všichni rovní.
1: Sam drashti hai naam tiharo. Chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhuji mere avgun chitna dharo.
0: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane ki jay. Sri Sudarji Maharaja ki jay. Svai Maheshwar Nandji Vishwaguru Deva ki jay. Prabhuji me mere avguna chitana daro Prabhu.

0: Deep Narayan Bhagavan, Ki Jai, Sudarji Maharaja, Ki Jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva, Ki Jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters.
2: Bhagavan Krishna v Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká.
1: Arjuna, whatever you are doing,
2: Arjuna, cokoliv děláš,
1: you should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu.
1: Then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází
1: naše intelligence. Our viveka, which is giving very clear result.
2: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That

0: What you are doing.
1: To, co děláš.
0: Is the best. Go ahead.
1: To je to nejlepší, pokračuj.
0: Or what you are doing is not good, bad.
1: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
0: Don't do it.
1: Nedělej to.
0: Now if you follow your viveka.
1: A pokud byste se řídili svojí vivékou.
0: Then we are protected.
1: Pak jsme ochráněni.
0: But ignorance.
1: Ale nevědomost.
0: Our desires.
1: Naše touhy.
0: Or our ego.
1: Nebo naše ego.
0: That will say, nah, we do it.
1: To si řekne, ale já to stejně udělám.
0: Now, we are human.
1: My jsme lidé.
0: Out of 8.4 million different creatures.
1: 8,4 milionů různých tvorů.
0: We got that kind of intellect and viveka.
1: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
0: And we do have more in our heart what we call karuna.
1: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
0: Karuna means mercy.
1: A to znamená milost.
0: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
1: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
0: Or, O Krishna, O Rama.
1: O Krishna, O Ramo.
0: We are praying for thy mercy.
1: Modlíme se za tvoji milost.
0: And what is that mercy?
1: A co to je ta milost?
0: Thou shall not kill.
1: To nezabiješ.
0: Thou shall not kill.
1: Ty nebudeš zabíjet.
0: Who said this?
1: Kdo tohle řekl?
0: Jesus.
1: Ježíš.
0: Did he say, don't kill humans?
1: Řekl, nezabiješ člověka.
0: And you can kill others.
1: A můžeš zabíjet ostatní.
0: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
1: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
0: Or his mercy.
1: A nebo v jeho milosti.
0: But animals don't know.
1: Ale zvířata to nevědí.
0: So in human heart.
1: Že v lidském srdci.
0: There's a karuna.
1: Je karuna.
0: There's a mercy.
1: Je tam milost.
0: And this mercy karuna is.
1: To je, to znamená.
0: First is. Towards every living being.
1: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
0: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
1: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
0: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
1: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
0: So. There is we have to show them our mercy.
1: Musíme projevovat svoji milost.
0: Our kindness.
1: Svůj soucit, laskavost.
0: Our humbleness.
1: Naši pokoru.
0: If someone kill us.
1: Kdyby nás někdo zabil.
0: How will we feel?
1: Jak my bychom se cítili?
0: Only someone will say, I am going to kill you.
1: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
0: And don't worry, within 1 week I will kill you.
1: A neboj se, za týden tě zabiju.
0: This 1 week will be horror.
1: Ten jeden týden pro nás
0: day
1: bude.
0: Night you can't sleep.
1: Hororem ve dne noci.
0: And you don't know where you can hide.
1: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam se
0: schovat. Life is dear to everyone.
1: Život je drahý pro každého.
0: So similar feelings have every creature.
1: No, obdobné pocity má každý tvor.
0: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
1: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
0: But we are killing.
1: Ale zabíjíme.
0: We eat that animals.
1: A jíme ta zvířata.
0: It is said.
1: Říká se.
0: the first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
1: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
0: Or who is selling that?
1: Nebo kdo ho prodává.
0: Then before that the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
1: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
0: Who requires that?
1: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
0: Means to eat.
1: Ten, kdo to chce k jídlu.
0: So the 90% sin goes to that one who is eating.
1: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
0: If nobody will eat,
1: kdyby to nikdo nejedl,
0: who will kill the animals?
1: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
0: Only who is mad.
1: Jenom nějaký blázen.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So this is what I wanted to tell.
1: Tohle vám chci říct.
0: That we do consciously, but we are not doing consciously.
1: Takže my sice jsme
0: we
1: vědomí,
0: are doing unconsciously.
1: Ale děláme spoustu věcí nevědomě.
0: Still it is not very clear in the human's brain.
1: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
0: They do not realize that mercy.
1: Oni si neuvědomili onu milost.
0: It is said that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted. Oh, I have pain.
1: Tak říká se, že ten to procítí. Každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
0: That's nothing.
1: Ale to nic, to není nic.
0: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
1: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
0: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
1: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
0: So that soul will not come to that Brahmaloka.
1: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
0: Is rolling again and again further like a snowball.
1: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
0: How to come out of that ball?
1: A jak se dostat z takové sněhové koule?
0: That we are inside.
1: Uvnitř které jsme.
0: Now, if you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: Believe does not change the reality.
1: Víra nemění skutečnost.
0: If you believe or don't believe.
1: Ať už věříte nebo ne.
0: It is sunsetting now.
1: Teď zapadá slunce.
0: Someone will say no.
1: A někdo řekne ne.
0: Well, in America, somewhere there, in Canada.
1: V Americe, někde v Kanadě.
0: Sun is not setting.
1: Tam slunce nezapadá.
0: But wait.
1: Ale počkej.
0: Wait.
1: Počkej.
0: It will set.
1: I tam zapadne.
0: So the time will come.
1: A tak přijde čas.
0: So if the human will realize this.
1: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
0: Then human soul will be liberated.
1: Pak by byla lidská duše osvobozená.
0: Nowadays even the doctors.
1: A dnešní době dokonce i lékaři.
0: They don't know.
1: Ani lékaři to nevědí.
0: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
1: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
0: Mahatma Gandhi was eating nothing.
1: Mahatma Gandhi nejedl nic.
0: Neither this, neither that.
1: Ani tohle, ani tamto.
0: Very simple food.
1: Velice prosté jídlo.
0: But how was his brain?
1: Ale jaký měl mozek?
0: Swami Vivekanand.
1: Swami Vivekanand.
0: Many others.
1: A mnozí další.
0: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
1: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
0: The many great personalities in the world.
1: Mnoho velkých osobností ve světě.
0: So now so many diseases are coming.
1: A teď je tady tolik nemocí.
0: And we are suffering from those diseases.
1: A my trpíme těmi nemocemi.
0: There's so much cancers.
1: Je tolik rakovin.
0: This is our nourishment.
1: A to je kvůli naší výživě.
0: Because from what you are feeding the animals.
1: Protože to, čím živíte ta zvířata.
0: How these animals are, how is their brain.
1: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
0: Their fear, their suffering.
1: Jejich strach, jejich utrpení.
0: Don't think that animals doesn't feel.
1: Nemyslete
0: and
1: si,
0: they do cry.
1: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
0: You see that the whole body is trembling.
1: Celé jejich tělo se třese.
0: That is coming to them who is eating.
1: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
0: How can we say that we are liberated?
1: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
0: Yes, one day when you are old.
1: Jednoho dne, až budete staří.
0: Lost everything.
1: O všechno přijdete.
0: And you will die.
1: A umřete.
0: But this dying is not the last one.
1: No, ale tohleto umírání není poslední.
0: It will repeat again and again.
1: Bude se to opakovat znovu.
0: Therefore,
1: a znovu.
0: That purification.
1: A proto to pročištění.
0: That prayers.
1: Ty modlitby.
0: If you go to the church to prayer.
1: Když jdete do kostela se pomodlit.
0: Yes. Ano, it is something.
1: Něco to znamená.
0: But what are you doing after when you come out of the church?
1: No, a co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
0: You are going somewhere and eating the beef.
1: Dáte si někde hovězí, jdete
0: or
1: si
0: pig,
1: někam najít nebo vepřové.
0: Or goat.
1: Nebo kozu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So maybe there is a small tunnel.
1: Možná je takový malý tunel.
0: To go to Brahmloka.
1: Který lze dojít do Brahmaloky.
0: So only limited humans soul can go.
1: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
0: Other go somewhere else.
1: Ostatní jdou někam jinam.
0: So wake up.
1: Tak se probuďte.
0: Wake up.
1: Probuď se.
0: And that purify through sadhana.
1: A pročišťuj se skrze sadhana.
0: Prayers, mantras,
1: mantru.
0: Any religion, anywhere.
1: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
0: Religion is only inspiration.
1: Náboženství je inspirací.
0: But to do, to bring to the highest consciousness.
1: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
0: You have to do.
1: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara.
0: My renowned pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamurlisho Maheshwaranand Puriji.
1: Můj pokorný pozdrav našemu Gurudevovi, Shri Swami Maheshwaranandovi.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Pozdrav všem sannyasinům, kteří tu jsou.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Somji TV.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, kteří sledujete webcast.
0: How was your day?
1: Jak jste se dneska měli?
0: Good. First day, somewhat fruitful. Yes, no. Was it fruitful, was it not? Yes. No? Who said no?
1: Tak bylo to dneska plodný den?
0: Why no?
1: Proč ne?
0: Tired. Tiredness will go, no? That's not a problem.
1: Únava přejde, s tím si nedělejte starosti.
0: But otherwise, in the atmosphere of the ashram, we gain peace.
1: Ale v té atmosféře ashramu získáváme hodně.
0: And tiredness because so long we are working, now finally we let go of everything and we are free, so we feel tired.
1: A ta únava tu cítíme také, protože pracujeme a pak přijdeme do ášramu a všechno to napětí se uvolní.
0: Ano.
1: Yes.
0: So, as we are connected to one of the greatest paramparas.
1: A protože jsme napojeni na jednu z největších parampara.
0: One of the oldest paramparas.
1: Na jednu z nejstarších parampara.
0: And as we need parents, then we have grandparents, grandkids, kids. In the same way, in the monastery or in the ashram, we have paramparas.
1: A stejně tak jako v rodině máme prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tak stejně tak i v klášteře nebo v ashramu máme parampara.
0: Which is the continuous continuation of the knowledge passed down from the master to the disciple.
1: A to je vlastně o tom pokračování té linie mistrů, která předává tu moudrost z mistra na mistra.
0: Shruti Smriti Puranam Alayam Karunalayam. So Shruti and Smriti, the things that are heard and remembered.
1: Takže věci, které slyšíme a které si zapamatujeme.
0: And when the transmission from the guru to disciple, it's normally done in the way of this, that it's heard and it's listened and then it's memorized.
1: Protože normálně se to předávání z mistra na žáka děje tím, že žák slyší, co mistr říká, zapamatuje si to.
0: In Vedic Gurukuls, that's how we learned how to chant the mantras.
1: Ve védském gurukulu se takhle učí mantry.
0: Listening, repeating 100 billion times till we remembered it.
1: Posloucháme, zpíváme, opakujeme a takhle to opakujeme, až se to naučíme.
0: So that's how the transmission of the Vedas were done na zdravě.
1: A tak se vlastně předává ta moudrost dál.
0: The vast knowledge of Vedas, the vast knowledge of the Shastras, this all has been passed down by generations, and even when Ganeshji was writing it, they were dictating and Ganeshji was writing.
1: A takže to obrovské vědění ve Védách se tímto způsobem předává po generace a generace a tisíciletí a tisíciletí. A i Ganeshji, když sepisoval Védy, tak vlastně mu je diktovali.
0: So in the same way, the parampara, the knowledge of the parampara is transmitted from the master, from the guru, to us disciples.
1: A stejně tak i v Guru Parampara se přenáší to poznání z mistra na nás, na žáky.
0: And when that knowledge has been passed down from the great parampara as Sri Alakpuraji Siddhapeetha parampara.
1: A když to poznání je předávané v tak úžasné parampara jako v té Sri Alakpurajiho parampara.
0: Through such a great tapasvi, great saints to Vishwaguruji.
1: Takovými velkými svědci a tapasy až po Vishwagurujiho.
0: And imagine how many bhaktas, how many devotees have been liberated by this lineage.
1: Tak si představte, kolik bhaktů bylo osvobozeno tímto způsobem.
0: And parampara is that it does not stop.
1: A parampara znamená, že to nekončí.
0: There is not a single day in between when that does not happen.
1: Že není jediný den, kdy to nepřichází.
0: It's a continuous process.
1: Je to neustálý, nepřetržitý proces.
0: And that's why the transmission and that guru bhakti which we get, the mantra which we get, if it's through the parampara, then it helps much more.
1: Tak proto ten přenos vlastně prostřednictvím té mantry, kterou nám dá mistr, je tak úžasný.
0: Today here in Strilki we are sitting in the umbrella of the presence of the Adi Guru Sri Alakpuraji Maharaj.
1: A dnes tady jsme vlastně pod deštníkem, který nám poskytuje Sri Alakpuraji.
0: Adi Guru means the first guru.
1: A Adi Guru Sri Alakpuraji, Adi Guru znamená první guru.
0: Why is Bhagavad Pad Sri Shankaracharya known as Adi Guru?
1: A proč se Adi Guru Shankaracharyovi říká Adi Guru?
0: Because he was the one who, because of whom the sannyas parampara flourished.
1: Protože on je ten, díky komu ta sannyas guru parampara vzkvétala.
0: Without Bhagavad Pad Sri Shankaracharya, we wouldn't have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharyi bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Sri Alakpuraji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpuraji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi

0: Protože samozřejmě je to velký opravdový jogín.
1: Means great. Here behind anyone's names, Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyasa dashnam parampara.
0: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
1: Puri, Giri, Giri means forest.
0: Puri Giri je
1: Aranya les. Means forest also. Puri means mountain. So we all have these
0: hory.
1: Different names have different meanings.
0: Takže ta různá jména mají různé významy.
1: And then Mahasiddhi yogi, because they were the siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
0: A siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
1: Malak Puriji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing janakalyan, helping them move on.
0: A to, že Alak Puriji byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
1: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
0: Není to tak, že by velcí jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli?
1: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
0: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
1: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
0: A víte, že když vám je horko nebo zima,
1: then it's good motivation because then we go it's cold, you know.
0: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
1: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
0: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že je pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
1: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
0: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
1: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
0: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
1: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
0: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
1: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, if we take years and longer time, it will be longer time till we publish it.
0: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
1: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
0: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
1: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
0: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
1: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
0: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
1: You will feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
0: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
1: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
0: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
1: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.

0: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii, protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie, své sádhany.
1: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left an imprint in that whole area.
0: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
1: Why do we call this ashram also as Vishwaguruji's tapobhumi?
0: A proč i tomuto ashramu říkáme Vishwaguruji's tapobhumi?
1: Because Vishwaguruji spent decades here giving satsangs, doing his mala, being with his family here, walking the same paths we are now walking.
0: Protože Vishwaguruji tady strávil několik desítek let opakování mantry, časem se svými žáky, přednášením a chodil tady po těch stezkách, po kterých chodíme my.
1: So in that way this ashram becomes the imprint of that consciousness of Gurudev.
0: A tím způsobem vlastně tento ashram je takovým otiskem vědomí našeho Gurudeva.
1: And when we go to that mountain, when we climb, that air carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
0: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie tapasy a mantry, které tam jogíni opakují.
1: No one to disturb.
0: Není koho tam vyrušit.
1: No one to bother you.
0: Nikdo vás neruší, nikdo
1: no
0: vás.
1: No signal, no nothing.
0: Neotravuje, nemáte tam signál.
1: Just being there with yourself, with your mantra.
0: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
1: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
0: Takže Niranjanji je tamhle, takže my když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
1: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
0: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
1: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
0: Když Vishwaguruji několikrát jel do té Šrí Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
1: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
0: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
1: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
0: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit. Je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sádhany.
1: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there. And maybe they are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
0: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
1: And they do that for awakening those things which help to help others.
0: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
1: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
0: Cílem každého Mahapuruši je Janakanan.
1: Janakalyan. Jan means people, humans, bhaktas.
0: Jal znamená lidé, bhaktové.
1: Kalyan means to free them, to liberate them.
0: Kalyan znamená je osvobodit.
1: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
0: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
1: We always want more, no?
0: My vždycky chceme víc.
1: There was one worker working hard, lifting rocks

0: in the mountains.
1: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
0: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
1: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí s sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
0: Then suddenly he became a rich person.
1: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
0: Then he was walking around as a rich person, living a nice wealthy life, but then he saw a king.
1: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
0: He wished for it and he became a king.
1: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
0: But even having everything as a king, he still got sunburned.
1: Ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho slunce spálilo.
0: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
1: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanět slunci.
0: So then he became the sun.
1: A tak se stal sluncem.
0: Shining where he wants.
1: Zářil, kde chtěl.
0: Temperature control.
1: Měl pod kontrolou teplotu.
0: On his enemies he used to focus more. No.
1: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
0: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
1: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
0: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
1: A tak se stal mrakem.
0: Raining where he wanted.
1: Pršel, kde chtěl.
0: Unstoppable, flying everywhere.
1: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
0: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
1: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
0: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
1: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
0: But one thing was unshakable.
1: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
0: A mountain.
1: A to byla hora.
0: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
1: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
0: Cheek. So he became the mountain.
1: A tak se stal mocnou horou.
0: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
1: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
0: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
1: A co ještě si tedy víc přát, byl nejsilnější, nejtvrdší.
0: And then one sadhu comes out of the cave.
1: A potom jeden sadhu vyšel z jeskyně.
0: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
1: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
0: Who is this who is now even more powerful than me who can shake me?
1: A kdo je tedy ten, kdo je ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
0: That is a tapasvi.
1: To je ten, který dělá tapasyu.
0: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
1: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
0: After the whole cycle of being everything, sadhu asks, now what do you want to be?
1: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
0: I want to be your bhakta.
1: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
0: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
1: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
0: And
1: pak
0: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
1: Pak je to yogin. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
0: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
1: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
0: It doesn't automatically arise.
1: ta nepřichází automaticky.
0: That spark has to be lit.
1: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
0: And that spark is lit by the great yogis like Kalakpurji Maharaj and Vishwaguruji.
1: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni jako je Shri Alakpuriji anebo Vishwaguruji.
0: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river Alaknanda.
1: A ta oddanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta řeka.
0: The guru is Alakpuriji.
1: Guru je Alakpuriji.
0: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there.
1: A když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi.
0: And a lion was attacking it.
1: A lev jí na ní zaútočil.
0: Then she only had one request before dying.
1: Tak měla před smrtí jediné přání.
0: That I want to be remembered with my guru.
1: Že chtěla, aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
0: Alakpuriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
1: Takže Alakpuriji a Nanda Devi se stali řekou Alaknandou.
0: And that river now flows in the Himalayas.
1: A ta řeka dnes teče Himalájemi.
0: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history, of the roots of the Himalayas, and such great yogis are there.
1: Takže si uvědomme si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himaláje.
0: Many years Vishwaguruji was doing the research and finding it.
1: Mnoho let strávil Vishwaguruji tím, že to studoval tu historii.
0: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
1: Sadhvi Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
0: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
1: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
0: One day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
1: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
0: And we came back and you know I like to look into these things like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
1: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagě je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
0: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpuriji in his vision, in his sadhana.
1: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpurijiho ve svých vizích a při sádhaně.
0: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
1: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
0: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
1: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
0: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
1: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
0: And then Gurudev said, yes, this is Alakpuriji.
1: A on říkal, ano, tak tohle je Alakpuriji.
0: Then we had this Kamala from Zagreb.
1: A Kamala ze Záhřebu potom.
0: And I think also Charandas was involved in there.
1: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
0: And they were painting many different versions through Vishwaguruji's vision and then photo shoots and this and that and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
1: A tak se snažili vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alakpuričiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
0: And finally with the vision of Gurudev.
1: A s tou vizí, kterou měl Gurudev.
0: With his kripa.
1: S jeho kripou.
0: We were able to have darshan of Shri Alakpuriji with our eyes in this physical world.
1: Jsme získali vlastně darshan Alakpuričiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
0: And many of us were at Alakpuriji gufa.
1: A mnoho z nás už bylo v Alakpuričiho gufě.
0: And those who were not, we can go in September.
1: A vy, co jste

0: nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
1: What are the dates?
0: Jaká jsou ta data?
1: 20th of September.
0: 20. září.
1: So anyone would like to come and join us to Alakpurji cave, please come.
0: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpurjiho jeskyně, tak se připojte.
1: And now I would like to ask some of you who were at Alakpurji before to come and share some experiences.
0: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
1: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come first.
0: Pavitra se schválně tam schovává někde vzadu.
1: And then after this we will see one 21 minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
0: A pak se podíváme na 21 minutové video z roku 2018, myslím.

0: So I had the opportunity to visit Alakpuricis cave together with a group of people who actually went to Devpuricis cave, and on the way we saw Alakpuricis cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alakpuričiho jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Devpuričiho jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alakpuricis cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alakpuričiho jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds

0: grazing peacefully in the grass, making nice, lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong, fast river going in a very, yeah, strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alapuduchi cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alapuduchi jeskyni, tak jsem si připadal jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.
0: And the grass is getting shorter and shorter, the stones become more and more.
1: A trávy je tam méně a méně a víc je tam kamení.
0: And on the way some other people, other spiritual seekers have some holy places to them, so you see on the ground some places where they did yagya or had some coming together also.
1: A cestou míjíte různá místa, kde vidíte, že jsou lidé, nebo že byli, dělali různé jagy lidé zase jiných duchovních tradic a že tam dělali nějaké obřady.
0: And before you notice, you reach a very green area all of a sudden again.
1: A pak se dostanete na místo, které je zase hodně zelené.
0: Big green leaves, big high grass, very, very lovely scenery.
1: A je to tam krásné místo s vysokou trávou, velké listy.
0: And then you see Alapuduchi's cave.
1: A to je místo, kde je Alapuduchiho jeskyně.
0: When we went with Rajuji, who also accompanied Vishwaguruji when he went to Alapuduchi's cave.
1: My jsme tam šli vlastně s Vishwagurujim, když s námi šel i Rajuji.
0: He kind of explained this was where the kitchen tent was and this is where the bhakta stayed and this is where Vishwaguruji's tent was set up, so he could give us a very good image of how the situation was back when Vishwaguruji went to the cave.
1: Tedy my jsme tam nebyli s Vishwagurujim, ale on tam byl s Vishwagurujim a popisoval nám, kde byl Vishwagurujiho stan, kde byl stan kuchyně a tak dále.
0: And we only had a short time there, so because in one day we went up and again down, so when our group was there, we had a few hours there, one and a half hours.
1: Ta naše skupina tam byla jenom vlastně chvilku, asi hodinu nebo hodinu a půl, protože jsme za jeden den vyšli nahoru, pobyli tam chviličku a vrátili se zpátky.
0: So even in this very short period of time we had darshan, it was like everything else disappeared. It was only this cave and nothing else.
1: A i za tu kratičkou chvíli vlastně jsme dostali obrovský darshan, jako kdyby najednou všechno zmizelo a bylo jenom tady a teď tam.
0: So here in this Maya we always try to have the thoughts move like clouds when we meditate or try to focus on our breathing, and there you don't have no other chance than just being in the moment.
1: A my se snažíme vždycky se třeba soustředit na dech nebo na různé další věci, ale tady vlastně nebyla na nic takového šance, prostě jenom tam jste.
0: And for me personally it was very, very beautiful when we were there. But also I feel like it still has such an effect on this, still until this present day, just being there in this divine atmosphere for a few hours.
1: A pro mě vlastně doteďka je to něco neuvěřitelně silného, to, že jsem tam byla a ty zážitky, které jsem tam měla, tak si v sobě doteďka nesu.
0: So yeah, I think everybody who has the opportunity to go there, join the group who's walking there, I can only recommend. It's once in a lifetime.
1: Takže myslím si, že kdokoliv tam byl, tak vám určitě doporučí, abyste, pokud jste tam ještě nebyli, tak abyste se tam vypravili, protože je to zážitek na celý život.

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během 2 týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou navenek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřní světě ty kořeny jdou hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriyty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapen ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and no, up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
1: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
0: 11 o'clock in the night.
1: V 11 hodin v noci.
0: And guess what happens later?
1: A jestli uhodnete, co se stalo později?
0: We buy 20 ice cream.
1: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
0: And Umapuruji and everyone, Swamiji, no, a diabetes not good.
1: A všichni Umapuruji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
0: But I think that inner child was there.
1: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
0: He ate his ice cream and my ice cream also.
1: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
0: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
1: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
0: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
1: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
0: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
1: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
0: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible we doubt ourselves and we doubt him?
1: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
0: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
1: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
0: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
1: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
0: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
1: Jediné, co mu může pomoci, je naše láska a oddanost.
0: Yogis, Mahapurushes, they help others. They don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
1: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatní.